0: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
1: Počúvate Rádio Logos.

Při pohledu na hvězdy by mnohé naše proč mohlo být zodpovězeno. Škoda, že je tak často vyměňujeme za hvězdičky v televizi.

ještě, hospodine, na mě ani nevzpomeneš. Dlouho ještě chceš mi svou tvář skrývat.

Skledni, Hospodine, Bože môj, a odpovies mi. Rozjasni oči mé, ať nezemřu. Ať nepřítel neřekne, ať neřekne, zdolal jsem ho. Protivníci budou jásat, když se zhroutím.

0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos. Portréty. Počúvate Portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás.

Hospodine, Bože zástupů, kdo je jako ty? Jsi nepřemožitelný, Hospodine. A